Radio Energik. Energik, to je muzika. Energik. Radio Energik.

Energik. Odteď už jenom Energik.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Dokola zpívám, jak moc tě miluju, ve snech tě líbám a jen tak si maluju sám.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi iVodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Radio Energy. To je muzika. Energy.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoštnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: největší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
1: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry, od rozhlasu po televizní vysílání. Mediainsight.cz, média zevnitř.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
1: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry, od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz, média zevnitř.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

Magic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika.
1: Jestli právě marně vzpomínáte, co jste vlastně před 5 minutami chtěli udělat, tak klid. To jenom váš mozkový operační systém hlásí lehký dopolední restart. A vy v tom rozhodně nejste sami. Hoďte se do pohody, protože právě startuje dopolední Life Mode na Radio Energik. Během následujících 60 minut vás napumpujeme tím nejčerstvějším ze světa muziky, co aktuálně hýbe planetou. K tomu přihodíme slušnou porci kuriozit i fajn zpráv z domova i ze světa, které vám zaručeně zvednou náladu a dají skvělé téma k rozhovoru u kávovaru. Žádná těžká témata, prostě čistá nová energie a lehkost, co vás hladce protáhne dneškem. Tak zůstaňte s námi a užijte si celou hodinu skvělého poslechu na vlnách Rádia Energik. Můžete nás mít spuštěné třeba na televizi přes klasickou anténu v DVB T2 nebo nás jednoduše proklikněte na streamingovém rozcestníku Radio Hub. Přejeme skvělou zábavu a pohodové dopoledne.
0: Radio Energik. To je muzika.

0: Radio Energy. Energy. Odteď už jenom Energy.
1: Pokud sledujete digitální svět nebo třeba sami podporujete své oblíbené tvůrce, hudebníky nebo podcastery, tak vám asi neuniklo jméno Patreon. Tahle platforma je pro spoustu umělců klíčová, ale teď odtamtud přišla zpráva, která v technologickém světě docela rezonuje. Patreon totiž oznámil své doposud největší propouštění. O práci přijde pětina zaměstnanců, konkrétně 93 lidí. Víte, co je na tom ale nejzajímavější? Šéf firmy Jack Conte se k tomu postavil hodně otevřeně a rovnou adresoval téma, o kterém se teď mluví všude. Umělou inteligenci. A řekl to na rovinu. Tyhle škrty nejsou proto, že by lidi nahradila AI. Podle něj totiž žádný algoritmus nedokáže nahradit lidskou kreativitu, úsudek nebo ten pravý cit pro detail, na kterém Patreon stojí. Přiznává ale, že umělá inteligence prostě změnila to, jak celý technologický biznis funguje a jak rychle se musí firmy přizpůsobovat, aby přežily. I když je to pro firmu bolestivý krok, o ty odcházející lidi se postarali celkem férově. Dostanou minimálně 4 měsíce odstupného a dokonce i $1,500 na nový vlastní počítač, aby ten služební mohli v klidu vrátit. I přes tyhle velké změny se ale zdá, že tvůrcům se na platformě pořád daří. Celkově se tam totiž ročně vydělají přes $2 miliardy. Tak doufejme, že tohle zeštíhlení týmu pomůže Patreonu zůstat silným základem pro všechny ty šikovné lidi, které tam rádi sledujeme. My se teď ale vrátíme k muzice. Tady je další hit.

0: Radio Energik.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
4: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
5: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
6: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
5: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
6: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
5: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
6: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
5: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Jste naladěni na energii Rádia Energik a my vás teď zavedeme do Třebíče. Když se řekne dějepis, spousta z nás si asi vybaví nekonečné seznamy letopočtů a jmen, které jsme se museli biflovat ve škole. Jenže historie nemusí být jen suchý text v učebnici. A přesně to teď dokazuje Třebíč. Město totiž vydalo z brusu novou reprezentativní knihu s názvem Dějiny Třebíče. A věřte mi, že tohle není žádná nudná bichle, co by vám jen zapadala prachem v knihovně. Tahle publikace vás provede vším podstatným od úplně prvních stop osídlení až po ten náš dnešní moderní život. Autoři to ale vzali za trochu jiný konec a nešlo jim jen o suchá fakta. Celou knihu pojali jako barvitý příběh města a jeho proměn. Hlavní roli v něm hrajete vy, lidé, kteří Třebíč po celé generace budovali a utvářeli do té podoby, jakou známe dnes. Máte doma nějakou knížku, ke které se vracíte, abyste zjistili něco o místě, kde žijete? Třeba tohle bude právě ona. Teď už ale zpátky k hudbě. Hrajeme dál.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu Regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry, od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz, média zevnitř.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Energik. To je muzika.
1: Jestli jste právě strávili posledních 10 minut pečlivým rovnáním tužek na stole místo skutečné práce, tak vítejte v klubu. Právě startuje váš záchranný balíček proti dopolední letargii. Dopolední Life Mode na Rádiu Energik. V následující hodině vás nakopneme tou nejčerstvější muzikou, se kterou i ta nejnudnější tabulka v Excelu bude vypadat jako roztančený festival. K tomu přidáme výběr těch nejlepších zajímavostí z domova i ze všech koutů planety. Žádné složité analýzy, spíš takové ty fajn perličky, díky kterým pak zazáříte u oběda nebo u odpolední kávy. Prostě jen čistá pohoda a inspirace. Je to zkrátka ideální koktejl energie a dobré nálady, který vás provede zbytkem dopoledne. Tak nikam neodcházejte a poslouchejte nás celou hodinu. Ať už nás chytáte na televizi přes klasickou anténu v Multiplexu 11, nebo si nás jednoduše streamujete přes platformu Radio Hub, užijte si to. Krásný poslech.

0: Možná to taky znáte. Procházíte se městem, kde bydlíte, nebo kam jezdíte na návštěvu a najednou vás napadne, jak to na tom samém místě vypadalo třeba před 100 nebo 200 lety. Kde stál starý hostinec, kudy se jezdilo z povozy a jak se vlastně lidem v těch kulisách, které dnes bereme jako samozřejmost, tehdy žilo. Pokud vás tyhle otázky baví, tak mám pro vás jeden tip na výlet, který vás přenese přesně do takového stroje času. Kamenice nad Lipou totiž právě otevřela úplně novou kapitolu svého městského muzea. Vznikla tam čerstvá, stálá expozice, která se zaměřuje právě na tyhle proměny města v čase. A není to jen o nějakých suchopárních datech na panelech. Kurátoři si dali záležet na tom, aby tu historii ukázali skrze skutečné předměty a dokumenty, které měly místní rodiny doma v šuplících nebo na půdách. Obyvatel Kamenice, které se za ta desetiletí a staletí nastřádali a teď se konečně dočkali svého důstojného vystavení. Dozvíte se, jak se město rozrůstalo, jak se měnila architektura a co všechno formovalo jeho dnešní tvář. Takže pokud budete mít cestu kolem Pelhřimovska, určitě se v Kamenici zastavte a mrkněte se, jak vypadala minulost, ze které vyrostla naše současnost. Stojí to za to. A my se teď vrátíme k muzice. Tady je další pecka pro vaši dobrou náladu.
1: Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy.

0: Energy. Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Venku už to začíná vypadat na pořádnou podzimní náladu. A s tím se samozřejmě blíží i čas strašidel. Pokud ale hledáte něco trochu jiného než jen klasické dlabání dýní, mám pro vás jeden tip, kde se potkává strach s vědou. V sobotu 31. října se totiž v Třebíči chystá třetí ročník akce Halloween v Alternátoru a podle toho, co jsem viděla v programu, to bude stát za to. V ekotechnickém centru na ulici Tomáše Bati totiž ožije postava šíleného vědce. A víte, o co se pokusí? Bude se snažit oživit samotného halloweenského maskota Frankieho. Tak uvidíme, jestli se mu to pomocí těch jeho elektrovynálezů nakonec povede. Celé to vypukne v 10 dopoledne a potrvá až do 5 odpoledne. Pro děti jsou připravené různé úkoly, soutěže a tvořivé dílničky. A pokud máte doma nějaký kostým, určitě ho dětem vezměte. Masky jsou tam víc než vítány. Vstupné je jednotné, 100 za osobu a nemusíte nic rezervovat dopředu. Lístky koupíte normálně až na místě. A až vám z toho všeho experimentování vyhládne, na místě bude klasika jako párek v rohlíku nebo limča. A dokonce si prý můžete opéct i vlastní špekáček na ohni. Takže pokud nemáte na poslední říjnovou sobotu plány, zajeďte se podívat do Třebíče. Všechny podrobnosti najdete i na webu alternator.cz. Teď už ale zpátky k muzice.

0: To je muzika.
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize iVodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
3: Mám pro vás dneska zprávu, která mě osobně moc potěšila a věřím, že potěší i vás. Marta Kubišová se totiž po nějaké době a zcela výjimečně vrátila do nahrávacího studia. Stalo se tak díky jejímu dlouholetému přátelství s Igorem Orozovičem, se kterým natočila nový singl s názvem Sisyfa. Je to taková křehká balada o životní síle a vytrvalosti a právě hlas Marty Kubišové jí dodává neuvěřitelnou hloubku a klid. Igor Orozovič tenhle text mimochodem napsal v Noci u oceánu a říká, že si ho ta slova našla úplně sama. Píseň je čerstvě venku na streamovacích platformách a funguje jako první ochutnávka z jeho druhého studiového alba, které label Suprafon chystá na polovinu září příštího roku. No a já si říkám, že spojení těchto dvou osobností, které známe třeba i z prken divadla Ungeld, je přesně to, co v tomhle schonu potřebujeme slyšet. Tak, tolik novinky z hudebního světa a na Energiku se vrhneme na další muziku, co vám dá energii vašeho dne. Tady je...
2: Radio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co je zajímavé na současné hudbě? I v době plné umělé inteligence a digitálních filtrů se pořád najdou muzikanti, kteří sází na čistou přirozenost. A přesně takový je Šimon Bylina. Tenhle talentovaný kluk právě posílá do světa svou čerstvou novinku s názvem Vše, co odevzdám. A musím říct, že se mu povedlo něco fakt speciálního. I když je to jeho zatím nejtanečnější věc, Šimon v ní nestrácí tu svou typickou hloubku. Je to takový mix nakažlivé energie a osobní zpovědi o důvěře a blízkosti. V refrénu dokonce uslyšíte inspiraci španělskými a arabskými rytmy, což zní v našem éteru vážně osvěžujícím způsobem. Samotný Šimon k tomu dodává, že pro něj bylo zásadní v dnešní době dezinformací ukázat cestu obyčejné a čisté lásky. A mimochodem, pokud si pustíte videoklip, o který se postaral jeho dvorní režisér Jakub Sodomka, uvidíte tam parádní taneční výkony. Kromě profesionálky Anety Prchalové se v něm totiž objevuje i Šimonova životní partnerka, takže ta autenticita, o které Šimon mluví, tam rozhodně nechybí. No, a jestli vás bavilo jeho debutové severní album, tak zbystřete, protože na podzim se chystá série koncertů, kde tyhle nové věci uslyšíte naživo. Radio Energic.
1: Energic, to je muzika. Energic. Radio Energic.
0: Taky máte pocit, že dopoledne je vlastně jenom taková přípravka na oběd? Že nejdůležitější úkol je sehnat druhou kávu a psychicky se nachystat na zbytek dne? Tak přesně pro vás je tu dopolední Life Mode Radia Energic. Zapomeňte na nudné tabulky a nekonečné maily. Na následující hodinu vás vezmu na výlet plný nové muziky, u které se vám budou podupávat nohy pod stolem. A k tomu přihodíme pár takových těch zajímavostí, u kterých si řeknete, fakt? To jako vážně? Prostě od všeho trochu. Od bizarních světových trendů až po vychytávky, které vám možná o kousek zlepší den. Jsme tu zkrátka proto, abychom vám to dopolední snažení zpříjemnili. Tak poslouchejte celou další hodinu na vlnách Rádia Energic. Stačí se nás naladit třeba v digitálním rádiu DAB+, a jedeme. Krásné dopoledne.
1: Rádio Energic. Energic, to je muzika. Radio Energic.
0: Už jste dneska dosáhli toho bodu, kdy sice soustředěně koukáte na monitor, ale v hlavě vám běží spíš seznam na nákup? Nebo plánujete, co si dáte k večeři? Pokud přikyvujete, jste tu naprosto správně. Vítejte u dopoledního Life Mode na Radio Energic, vaší oficiální první pomoci proti pracovnímu útlumu. Mám pro vás nachystanou rovnou celou hodinu té nejčerstvější muziky, která vám zaručeně zlepší skóre produktivity. Uslyšíte novinky z Česka i zahraničí, které teprve začínají bořit hitparády. Je to prostě takový ten hudební upgrade, po kterém se každý úkol zdá hned o něco snazší a zábavnější. K tomu přihodíme střípky zajímavostí ze všech koutů světa. Žádná velká věda, spíš chytré perličky, díky kterým zazáříte u kávovaru a o kterých je prostě fajn vědět. Cílem následujících 60 minut je jediné – vykouzlit vám úsměv a zpříjemnit den. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte. Naladíte nás třeba na streamovací platformě Radio Hub. Užijte si skvělé dopoledne.
1: Radio Energic.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Možná to taky znáte. Pustíte si večer film, ale po 10 minutách zjistíte, že stejně jedním okem sledujete videa na telefonu a scrollujete sociální sítě. Tak schválně, jestli víte, co je v tomhle směru nového. Gigant Disney a TikTok se totiž rozhodli, že už nebudou bojovat o vaši pozornost každý zvlášť, ale spojí síly. Tahle globální aliance, která právě startuje, má za cíl jediné – dostat fanouškovská videa z TikToku přímo do aplikace Disney+. Představte si to tak, že se v aplikaci vedle vašich oblíbených Marvelovek nebo Star Wars objeví nová sekce nazvaná Verts. Tam najdete pečlivě vybraná krátká videa od kreativců, kteří se věnují právě Disney tématům. A nepůjde jen o nějaké amatérské pokusy. Disney těmhle tvůrcům dokonce otevře své archivy a poskytne jim licencované materiály k filmům a seriálům, aby jejich tvorba vypadala co nejlépe. Ono se vlastně není čemu divit, že do toho jdou. Jen za loňský rok se na TikToku objevilo průměrně 6,5 milionů příspěvků o filmech a televizi denně. To je neuvěřitelné číslo a Disney si moc dobře uvědomuje, že ti nejlepší vypravěči jsou dneska právě fanoušci. Zatím se projekt rozjíždí ve Spojených státech, ale brzy by se měl rozšířit i k nám. Tak uvidíme, jestli se díky tomu konečně přestaneme dívat na dvě obrazovky naráz. Teď už se ale vraťme k muzice, tady je další hit.

0: Radio Energy. Energy. Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Na Energiku se teď podíváme do Polné na Vysočině. Když se řekne procházka kolem zámku v Polné, většina z nás si vybaví tu klasiku. Krásné výhledy, historické hradby a klid. Jenže teď tam přibyla jedna věc, která vypadá jako nenápadná kovová roura trčící ze země. A já vám garantuju, že kolem ní jen tak neprojdete. Jmenuje se to Poeziomat a je to v podstatě takový jukebox na příběhy a poezii. Ale nenechte se zmýlit tím názvem, není to jen pro milovníky veršů. Tahle věc v sobě ukrývá celou duši Polné. Stačí přijít, zatočit klikou, aby se vyrobila trocha té elektřiny a pak už jen poslouchat. Najednou se kolem vás rozluje hudba, vzpomínky pamětníků nebo staré příběhy, které by jinak možná zapadly v archivech. Je to fascinující způsob, jak poznat město úplně jinak. Ne tím, že se koukáte do mobilu nebo do mapy, ale prostě jen tím, že posloucháte. Mě na tom nejvíc baví ta jednoduchost. Žádná sluchátka, žádné stahování aplikací. Jen vy a ten hlas z roury uprostřed přírody. Je to skvělá příležitost na chvíli se zastavit v tom denním schonu a nechat na sebe dýchnout trochu té lokální historie. Takže až budete mít cestu kolem Polenského zámku, schválně zkuste, co vám tenhle plechový vypravěč zrovna nabídne za historku. Možná se o Polné dozvíte něco, co nevědí ani místní. A my si teď taky něco poslechneme, i když k tomu tu kliku naštěstí nepotřebujeme. Další muzika už míří k vám.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají? To se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře. Sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz, média zevnitř.
3: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
4: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Když se řekne, že jde někdo do práce na zkušenou, většinou si představíme mladého učně ve starých pohádkách. Ale ono to skvěle funguje i v moderní praxi. A dokonce i v takovém oboru, jako je vodohospodářství. Jihočeský Čevak totiž letos rozjel projekt s názvem Dobrá praxe 2026. A mně se ten nápad hrozně líbí. Místo toho, aby úředníci posílali do terénu kontrolory s tabulkami, posílají tam samotné kolegy z jiných provozů. Prostě se zbalí parta technologů, vedoucích a techniků a jedou se podívat třeba na druhou stranu kraje, jak to dělají jinde. Cílem není nikoho peskovat, ale naopak se inspirovat. Víte, co je na tom nejzajímavější? Že ty nejlepší nápady prý často nejsou žádné složité vědecké studie, ale úplné drobnosti. Někdy mají skvěle vymyšlené značení trubek, jinde zase pořádek v dílně nebo technickou vychytávku, co ulehčí záda při každodenní dřině. Navíc se u toho potkávají generace. Ti starší mazáci, co znají každý šroubek nazpaměť, předávají své know-how mladým puškám. A ti zase přinášejí čerstvý vítr a moderní pohled. Z každé takové návštěvy pak vznikne jednoduchý fotoreport s názvem Co se mi na provoze líbilo. Žádné stohy papírů, jen čistá inspirace z praxe, kterou může hned zítra využít i jiný tým. Je vidět, že ty nejlepší věci opravdu nevznikají u stolu v kanceláři, ale přímo tam venku, u vody. Tak snad se jim bude i dál takhle dobře spolupracovat, protože z toho ve výsledku těžíme my všichni, když nám doma otočením kohoutku teče kvalitní voda. My si teď k té dobré náladě pustíme další muziku. Radio Energic.
1: Radio Energic. Energic, to je muzika.

0: tonight.
1: Jestli patříte k fanouškům nočních tvorů a temné romantiky, tak pro vás mám zprávu, která vás rozhodně nenechá v klidu. Pokud sledujete seriálovou adaptaci Upířích kronik od Anne Rice, tak si pište, že se dočkáme čtvrté řady. Stanice AMC to oficiálně potvrdila, takže příběh Louise a Lestata zdaleka nekončí. Víte, co je na tomhle seriálu trochu matoucí, ale zároveň skvělé? On se s každou novou etapou tak trochu přejmenovává. Zatímco první dvě série jely pod názvem Interview s upírem, ta třetí, která vycházela z druhého románu, už se jmenovala Upír Lestat. No a ta chystaná čtvrtá ponese název Královna prokletých. Přesně podle třetí knihy téhle legendární ságy. Kromě názvu se ale mění i věci v zákulisí. Hlavní otěže nad celým projektem přebírá Hana Moskovič, která na seriálu doteď pracovala jako producentka. V hlavních rolích se naštěstí nic nemění, takže se můžeme těšit na Jacoba Andersona a Sama Raida, kteří tomu svému nesmrtelnému vztahu dávají neskutečnou šťávu. A kdy se téhle královské jízdy dočkáme? Oficiální datum zatím nemáme, ale pokud tvůrci udrží své dosavadní tempo, vypadá to na premiéru někdy v roce 2028. Tak co, zvládnete to čekání? Nebo se raději znovu začtete do knížek? Každopádně nás čeká střet s Tajemnou Akášou a podle všeho to bude stát za to. Teď už ale zpátky k muzice.
2: Radio Energy.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopluchnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají? To se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře. Sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je nová muzika.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Možná to znáte taky. Pustíte si večer Disney Plus, že si odpočinete u nějaké pohádky nebo Marvelovky, ale od roku 2026 tam na vás bude čekat pořádná dávka adrenalinu. Víte, co je na tomhle streamovacím gigantovi nového? Tahle platforma se totiž rozhodla, že do svého katalogu vedle Mickey Mouse a Star Wars zařadí i pořádně rychlá kola. Konkrétně jde o formuli E, tedy ty nabrýskané elektrické monoposty, které se prohánějí světovými metropolemi. Od sezóny 2026-2027 se Disney Plus stane hlavním domovem pro tyto tiché, ale neskutečně rychlé závody na většině mezinárodních trhů. A to včetně toho našeho. Je vidět, že Disney do sportu šlape čím dál víc, protože už teď v různých koutech světa vysílají NBA nebo španělskou La Ligu. Šéf Formule E Jeff Dodds si od toho slibuje, že se k elektrickému závodění dostanou miliony nových fanoušků, které by třeba doteď ani nenapadlo ladit sportovní kanály. A pro nás diváky je to fajn zpráva, protože budeme mít všechno na jednom místě. Od animáků pro děti až po technologické vychytávky nové éry Gen 4 v přímém přenosu. Tak uvidíme, jestli se tyhle tiché formule stanou novým hitem našich obýváků. Teď už ale zpátky k muzice. Hrajeme dál.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: have 9 lives, so I guess I got 9 left. Spent mine fucked up, running down sunset. All this anxiety, my stomach got upset. But we're not done yet. Yeah. Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Víte, co je v životě nejhorší? Když se snažíte být za každou cenu gentlemany, až to prostě překombinujete. Přesně o tomhle pocitu je novinka od kluků z kapely Trocha klidu. Jejich čerstvý single se jmenuje Svatá Barbora. A musím říct, že ta historka v pozadí je celkem k popukání. I když autorovi textu tehdy asi úplně do smíchu nebylo. Celý tenhle kousek totiž vznikl na základě jednoho nepovedeného rande. Jeden z členů kapely se tak moc snažil zachovat dekorum, nic neuspěchat a chovat se slušně, až úplně přehlédl jasné signály, které mu ta slečna vysílala. No a dopadlo to přesně tak, jak se asi teď usmíváte u svých přijímačů. Další schůzka už prostě neproběhla, přišel nekompromisní ghosting a následoval přesun do té nepopulární škatulky s nápisem Friendzone. Takže pánové, berte to jako takové malé hudební varování pro vaše letní večery. Po zvukové stránce je to ale čistá radost. Kapela se poprvé spojila s producentem Ondřejem Turtákem, kterého možná znáte pod jménem Odd. A společně tomu dali skvělý osmdesátkový nádech. Je to moderní synth-pop, má to nostalgický vibe a hlavně neskutečně chytlavou letní energii.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Víte, co je v poslední době fenoménem, který nás všechny tak trochu děsí a fascinuje zároveň? Přesně tak. Mluvím o žánru true crime. Pokud i vy patříte k těm, kteří večer místo romantické komedie raději sledují vyšetřování nevyjasněných záhad, tak si teď poslechněte tuhle novinku. Produkční dům Ample Entertainment, který stojí za skvělými kousky o Zodiakovi nebo zmizení Amy Bradleyové, se totiž rozhodl, že nám tenhle mrazivý obsah naservíruje ještě blíž. Spustili z brusu nový YouTube kanál s názvem Ample Originals. Jejich šéf Ari Mark k tomu řekl, že lidé jsou dneska chytří a chtějí prvotřídní věci hned a taky mi prostě dají přímo na síť. Už teď tam najdete sérii Ample Investigates, což jsou takové ty poctivé investigativní filmy, u kterých zapomenete dýchat. A příští týden se tam objeví i velká věc s názvem Somebody Knows Something. Tenhle pořad bude provázet Cara Robinson Chamberlain, což je neuvěřitelně silná žena, která sama přežila únos, takže přesně ví, o čem mluví. Bude tam rozebírat případy z jejich nové televizní show, které uvidíme i na streamovacích službách. Takže jestli máte rádi záhady a chcete nahlédnout pod pokličku skutečných zločinů, víte, kam si příště kliknout. Ale teď už raději trochu té odlehčenější muziky pro lepší náladu. Radio Energy.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
3: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopluchnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají? To se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře. Sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

0: Podíváme se teď do našich elektrických zásuvek. Ale pozor, jen obrazně. Čím dál častěji z nich proudí čistá energie z přírody. Tak to si poslechněte, protože Eurostat právě vydal čerstvá data za loňský rok a vypadá to, že se v Evropě docela snažíme. Obnovitelné zdroje už u nás v Unii pokrývají přes čtvrtinu celkové spotřeby energie. A když se podíváme čistě na elektřinu, tam je to ještě zajímavější, ta je už z poloviny zelená. Samozřejmě jsou v té naší evropské rodině premianti i ti, co trošku zaostávají. Asi vás nepřekvapí, že na špici je sever, takové Švédsko frčí na vodě. A větru tak moc, že mají z obnovitelných zdrojů přes 65% energie. Za to my v Česku se držíme spíš při zemi. Patříme k zemím s nejnižším podílem a loni jsme dokonce o kousíček klesli na nějakých 19%. Ono se řekne zelená energie, ale dosáhnout těch unijních cílů pro rok 2030 bude ještě pořádná jízda. Abychom se dostali na plánovaných 42%, museli bychom v tempu růstu pořádně šlápnout do pedálů a zrychlit ho v podstatě na trojnásobek. Tak uvidíme, jestli se nám podaří tenhle energetický mix pořádně promíchat. Teď už ale pojďme zpátky k muzice, ať nám to tady taky trochu proudí.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. To je muzika.

0: kdyby já jsem.
1: Na chvíli vypni, nemůžeš furt se brát tak vážně. Řekni, kdy jsi naposledy dělal něco, v čem byla fakt vášeň. Každej máme plán, poslání mi je být blázen. Pro věci, který miluju, proto tu sedím a píšu ty bars, yeah.

0: zní můj drop.
1: Takhle zní můj drop.
0: Máme neboj, mám to v krvi, neboj se.
1: Není to zdrop.
0: Takhle zní můj drop. Tak
1: takhle zní můj drop.
0: Nevím, jak to znělo předtím, ale
1: teď to bude hrop.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít jí v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

0: Tak schválně, co si myslíte o písničkách, které skládá umělá inteligence? Víte, ono se o tom teď v hudebním světě hodně debatuje. A expertka na licence Deborah Menis-Gardner v tom má jasno. Podle ní je AI v podstatě jenom moderní forma samplování. A tak by se k tomu prý mělo i přistupovat. Totiž, umělá inteligence nikdy nevytvoří nic úplně nového z čistého vzduchu. Ona jenom bere ta obrovská kvanta dat, ty jedničky a nuly z písniček, které už někdo nahrál, a pak je prostě přeskládá. A občas je to až moc okaté. Třeba na letošní zimní olympiádě jeden krasobruslařský pár tančil na hudbu od AI, která zněla skoro jako přes kopírák od Bon Joviho. Předtím dokonce používali kousek, kde byly celé věty ukradené z hitu You Get What You Give od New Radicals. Pamatujete si, jak se v 90. říkalo, že samplování je krádež? Dneska je to uznávané umění, protože se nastavila jasná pravidla a licence. A přesně to teď čeká i umělou inteligenci. Technologické firmy sice rády říkají, že je to volné užití, ale experti vzkazují: pánové, je čas začít platit autorům, jejichž práci ty vaše stroje používají. Protože bez pořádného základu by ani ta nejchytřejší AI neměla co hrát. Co říkáte? Je to fér? Nebo by měla být technologie úplně svobodná? Schválně nám napište svůj názor. Teď ale pojďme na muziku, kterou složili ještě živí lidé.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Radio Energik. Energik, to je muzika.

0: také se vám občas stane, že strávíte víc času vybíráním filmu na Netflixu, než jeho samotným sledováním? Možná se to brzy změní, protože tahle streamovací jednička se rozhodla pořádně šlápnout do úplně jiného žánru. Víte, co je zajímavé? Netflix plánuje letos investovat celou miliardu dolarů do živých přenosů. Když si to vezmete, je to zhruba 5% z jejich obřího 20-miliardového rozpočtu na obsah, což už je slušná hromádka peněz za trochu toho napětí v přímém přenosu. A proč to vlastně dělají? Podle šéfů firmy je to jednoduché. Živé akce táhnou nové lidi. Za posledních 5 let se dokonce 6 z 10 dnů s nejvyšším počtem nových registrací trefilo přesně do termínů, kdy se vysílalo něco naživo. Sice se očekává, že tyhle streamy budou tvořit jen 1% z celkového času, který u obrazovek strávíme, ale pro Netflix je to skvělý způsob, jak nás víc zapojit. A samozřejmě taky přilákat inzerenty. A pokud se teď bojíte, že už neuvidíte své oblíbené seriály, tak vás můžu uklidnit. Drtivá většina peněz bude pořád téct do klasických filmů a televizních sérií. I když třeba takové dětské animáky jsou na tom pořád o něco lépe než živáky. Stojí taky 5% rozpočtu, ale sledovanost dělají 8%. Tak uvidíme, co nás v tom přímém přenosu čeká příště. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Radio Energy.
2: Are you recording? Yeah.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás.
2: Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
1: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry, od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz, média zevnitř.
2: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Tak toho je zpráva, která v hudebním světě opravdu rezonuje. Sam Fender a Olivia Dean právě přepsali dějiny britské hitparády se svým hitem Rain Me In. Možná si pamatujete ten rekordní rok 1991, kdy Bryan Adams a jeho srdcovka z filmu Robin Hood vládli žebříčkům neuvěřitelných 16 týdnů. Tak přesně tohle legendární prvenství je teď minulostí. Sam a Olivia už totiž na vrcholu sedí 17. týden a dělí je jediný krůček od absolutního historického rekordu Frankieho Lanea z 50. let. Víte, co je ale na aktuálním žebříčku nejzajímavější? Ta neuvěřitelná fotbalová horečka, která se do něj promítla. I když Anglie po semifinále s Argentínou na mistrovství světa bude ještě dlouho smutnit, hudebně to v Británii žije. Naprostým fenoménem je návrat Oasis a jejich hymny Wonderwall, která vyskočila až na druhé místo, tedy přesně tam, kde byla poprvé před 31 lety. A nezůstalo jen u nich. Znovu slyšíme Three Lions a dokonce i Shakira se vrací do sedla s novinkou pro příští šampionát, což vytáhlo nahoru i její starší hit Waka Waka. Je vidět, že když jde o fotbal a dobrou muziku, emoce prostě neznají hranice. Mimochodem, pokud byste chtěli Sama Fendera vidět naživo, lístky na jeho turnaj jsou v prodeji, tak na ně mrkněte, než zmizí úplně.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
1: Voda je základ života. Chcete vědět, jak se dostává z pramenů až do vašich domovů? Fascinují vás technologie, které ji čistí a chrání? Nebo vás zajímá, jak si udržet pitnou vodu kvalitní a mít ji v přírodě dostatek? Sledujte jedinou českou televizi o vodě. Televize i vodárenství vám o vodě řekne vše. Sledujte reportáže, unikátní záběry, dokumenty a rozhovory s odborníky, které vás udrží v obraze o všem, co se děje pod hladinou i nad ní. Sledujte nás v pozemním televizním vysílání v multiplexu regionální síť 11, který pokrývá více než 3 miliony obyvatel, a také v IPTV platformách a u kabelových operátorů. Sledujte televizi i vodárenství. Voda je život. A my vám ukážeme, proč.
2: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry, od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz, média zevnitř.
3: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

0: Víte, občas v tomhle našem vysílání mluvíme o hrdinech, co nosí pláště. Ale ti skuteční hrdinové u nás na Vysočině nosí uniformu. A často je při jejich práci ani neuvidíte. A přesně to je případ policisty Aleše Havlíka z krajského ředitelství v Jihlavě, o kterém se dneska prostě musím zmínit. Aleš totiž dokázal něco, co vyžaduje neskutečný klid a empatii. Zachránil lidský život. A přitom u toho dotyčného vůbec nebyl osobně. Celé se to odehrálo přes telefon na lince tísňového volání. Představte si tu situaci. Na druhém konci drátu je člověk v hluboké krizi, který už má pocit, že nevidí žádné jiné východisko a chce svůj život ukončit. V takovou chvíli máte jen pár minut a svůj hlas. Aleš Havlík to ale zvládl. Dokázal s tím mužem mluvit takovým způsobem, že ho udržel na lince. Získal si jeho důvěru. A postupně ho uklidnil natolik, až se muži podařilo pomoct i fyzicky. Víte, co je na tom nejdůležitější? Že i když policisté denně řeší přestupky nebo papírování, v jádru jejich práce je právě tahle lidskost. Moc díky Alešovi za to, že v tu pravou chvíli věděl, co říct. Je dobré vědět, že na druhém konci linky sedí profíci se srdcem na pravém místě. Tak na to myslete, až budete mít pocit, že je dnešek pod psa. Vždycky se najde někdo, kdo vám podá pomocnou ruku, třeba i jen po telefonu. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: I tak tradiční a citlivé odvětví, jako je pohřebnictví, v posledních letech totálně změnilo pravidla hry. Možná si říkáte, že v téhle oblasti se na moderní trendy nehraje, ale opak je pravdou. Dnes už totiž o úspěchu pohřebního ústavu nerozhoduje jen dlouholetá tradice v místě, ale hlavně to, jak si vede v digitálním světě a co o něm říkají algoritmy. Tak to si poslechněte. Zatímco dřív lidé listovali ve zlatých stránkách nebo se ptali sousedů, dnes pod tlakem smutné události prostě vezmou mobil a napíšou do Google pohřební služba v okolí. A právě tady začíná ten největší boj. Nezávislé ústavy teď masivně investují do svých online profilů, sbírají hvězdičky v recenzích a hlídají si, aby byli na mapách první. Dokonce do hry vstupuje i umělá inteligence. Lidé se už neptají jen vyhledávačů, ale i hlasových asistentů. Kde je nejbližší kremace a kolik to stojí? Pokud ústav nemá data na webu přehledně seřazená, AI ho prostě ignoruje a doporučí konkurenci. A pak je tu druhý, mnohem klidnější přístup, který reprezentují velké sítě jako Dignity Memorial. Ti na to jdou jinak a snaží se z citlivého tématu udělat racionální debatu. Místo abyste řešili detaily v ten nejhorší týden života, motivují lidi k takzvanému pre-need plánování. Prostě si všechno v klidu naplánujete a předplatíte roky dopředu jako takový poslední dar jistoty pro své blízké. Je fascinující vidět, jak se i v tomto oboru stírá tabu a digitální technologie se stávají novým mostem mezi tradicí a moderní dobou. Co myslíte, je tohle cesta, jak se zbavit toho nepříjemného ostychu z plánování věcí příštích? Na Energiku teď další muzika.
1: Radio Energik.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

0: Možná to taky znáte. Člověk se občas potřebuje prostě jenom nadechnout, vypnout telefon a na chvíli zmizet z toho digitálního světa někam, kde je tráva zelenější a vzduch voní venkovem. A přesně pro takové okamžiky máme u nás na Vysočině naprosto parádní místa. Konkrétně na Třebíčsku, kam jsme se tentokrát vydali pro trochu té zvířecí terapie. Pokud máte děti nebo si prostě jen chcete vyčistit hlavu, tak tohle je tip přímo pro vás. První zastávkou byla biofarma Dora v Ratibořicích. Tam je to o kozách a to doslova ve velkém stylu. Navíc v biokvalitě. Takže pokud ujíždíte na poctivých farmářských produktech, budete v sedmém nebi. Ale co mě osobně hodně baví, je projekt Kozího spolku přímo v Třebíči. Je to důkaz, že za přírodou nemusíte jezdit hodiny někam do divočiny. Stačí vědět, kam nakouknout. No a jestli vás to táhne spíš ke koním, tak v Kramolíně na rodinné farmě Beliny na vás čekají nejen velcí koně, ale i poníci, kteří jsou naprosto boží. Je tam ta správná rodinná atmosféra, žádný stres, jenom vy a zvířata, ke kterým se dostanete opravdu blízko, což je v dnešní době plné zákazů a plotů docela vzácnost. Tak co, nechybí vám náhodou v kalendáři na tenhle víkend nějaký ten výlet do přírody? Teď už ale další muzika. Zůstaňte s námi.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
1: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
2: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
3: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopluchnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Píšu ti dopisy do bloku, který spálím. Teď ve svých pocitech se ztrácím sám. Až zavřeš oči, zmizím

0: Tak to si poslechněte, protože tohle se týká nás všech a hlavně našich peněženek. Víte, co je teď ve světě energií velké téma? Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii vydala zprávu, ze které vyplývá, že pokud chceme jako planeta splnit klimatické cíle, musíme do roku 2030 prakticky zdvojnásobit naši současnou kapacitu zelené energie. Konkrétně se musíme dostat na nějakých 11 terawattů, což zní jako šílené číslo, ale v praxi to znamená obrovský tlak na modernizaci sítí a ukládání elektřiny do baterií. A proč to říkám? Ono to totiž začíná už u nás doma. Hodně mě zaujal projekt Kestrix, o kterém se teď mluví v souvislosti s chytrými technologiemi. Používají drony s termokamerami a umělou inteligenci k tomu, aby vytvořili tepelné mapy domů. Je to v podstatě jako Google Maps, ale místo nejbližší hospody vám to ukáže, kudy vám z baráku doslova utíkají peníze za topení. Při testech zjistili, že správným zateplením a odhalením těch kritických míst, jako jsou třeba špatné překlady nad okny, může průměrná domácnost ušetřit přes 15 000 korun ročně. A to už je sakra znátné. Místo abstraktních řečí o ekologii se konečně díváme na konkrétní fotky našich střech a zdí, které nám říkají: hele, tady vyhazuješ peníze oknem. Tak schválně. Jak je na tom vaše izolace v podkroví? Možná je čas na malou revizi, než se doopravdy ochladí. Teď už ale slíbená muzika, hrajeme dál.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Když se řekne Tatra 148, vsadím se, že se většině z vás vybaví ta legendární plastová oranžová Tatrovka, se kterou jsme jako malí řádili na pískovišti. Jenže pro kluky z výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Dolní Cerekvi je to úplně jiná káva. Pro ně je to parťák v první linii, který se nezalekne žádného terénu. Tahle cisternová legenda už má za sebou roky poctivé služby a upřímně, po všech těch zásazích si už zasloužila trochu té lázeňské péče. A tak se do toho hasiči z Cerekve pořádně obuli. Během posledních 14 dnů u nich v garáži nebylo slyšet nic jiného, než cinkání klíčů a hučení nářadí. Celá ta jejich krasavice prošla důkladnou omlazovací kůrou a kompletní údržbou. Byla to sice jen dvoutýdenní bleskovka, ale výsledek stojí za to. Tatra je teď zpátky v plné kondici, všechno šlape jako hodinky a je připravená vyrazit k dalšímu výjezdu, jakmile zazní siréna. Víte, ono je v dnešní době moderní všechno staré hned vyhazovat a měnit za nové. Ale když vidíte, s jakým nadšením ti chlapi tuhle poctivou techniku udržují při životě, je to prostě radost. Takže velká poklona do Dolní Cerekve, ať vám to jezdí a hlavně, ať se z každého zásahu vrátíte v pořádku do. A my si teď dáme další muziku.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
4: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik. Proč mi zaspíše

0: Teď vám řekneme, co je v hudebním světě momentálně velké téma. Kromě toho, že se Oasis po letech konečně usmířili, se teď kolem nich točí pořádně drahé drama. Představte si, že se na světlo světa dostal obrovský archiv, kterému se říká The Desk Tapes. Jde o víc než 100 hodin dosud neslyšených nahrávek ze zkoušek, zvukovek a hlavně o úplně syrové, necenzurované hádky a debaty mezi Noelem a Liamem. A právě tyhle poklady mají jít 3. října do dražby. Jenže to má háček. Bratři Gallagherovi jsou z toho, slušně řečeno, dost rozladění. Celý tenhle balík, který má odhadovanou cenu kolem 48 milionů korun, nahrál jejich bývalý zvukař Hugh Richards přímo z pultu během jejich zlaté éry v 90. Najdete tam třeba i unikátní záznam legendárního koncertu u jezera Loch Lomond, který nikdo jiný nemá. Syn zvukaře sice tvrdí, že se s managementem kapely zkoušel domluvit už dřív, ale že to celé tak nějak vyšumělo do ztracena. Teď, když je kolem Oasis zase takové halo, se aukční síň rozhodla nahrávky prodat, i když Noel a Liam jasně vzkázali, že ty pásky chtějí zpátky do svého vlastnictví. Je to sice legální, ale i když si je někdo koupí, nesmí z nich bez souhlasu kapely vydat ani notu.
1: Tak co myslíte? Skončí tyhle poklady v rukách sběratelů? Nebo si Gallagherovi nakonec dupnou a získají svůj archiv zpět? Uvidíme. Každopádně teď už ale další muzika.
2: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
3: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

0: Radio Energik. To je muzika.
1: Mám velklínská lásko, mám pár čbánků náskok, bydlím tu ve sklepě už tři.

Music Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči. V bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co mi dok, co mi dok,

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
1: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
2: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
3: Co hýbe médií a proč to ostatní média vynechají, to se dozvíte na Media Insight, zpravodajství o médiích zevnitř. Čtěte analýzy, rozhovory, názory a komentáře, sledujte světové trendy a všechno, co se v oboru děje, na jednom místě. Každý týden o víkendu pak shrnutí toho klíčového, co se v oboru děje nejen u nás, ale i ve světě. A navíc AI nástroje a tematické stránky s AI nástroji pro novináře i marketéry. Od rozhlasu po televizní vysílání. MediaInsight.cz. Média zevnitř.
4: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
5: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
4: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
5: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
4: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
5: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
4: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
6: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

0: Nově teď můžeš poslouchat rádio přes svůj streamingový rozcestník Radio Hub. Moderní platforma pro poslech rádií a podcastů nabízí pohodlný přehrávač přes celou obrazovku. Informace o právě hrané skladbě i zajímavosti k tomu, co právě posloucháš. Radio Hub, tvůj streamingový rozcestník a ideální doplněk k DAB+. Když jsi mimo dosah DABu, poslouchej rádio na Radio Hubu.
1: Víte, co spojuje energii, ekologii a zábavu pro celou rodinu?
2: Alternátor. Ekotechnické centrum v Třebíči, v bývalém areálu BOPO. Objevte svět obnovitelných zdrojů. Vyzkoušejte si interaktivní exponáty a zjistěte, jak funguje energie kolem nás. Moderní expozice vás hravou formou provedou vědou, technikou, udržitelnou budoucností a nahlédnete i do vesmírného světa. Více na www.alternator.cz.
3: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
4: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
3: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
4: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
3: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
4: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
3: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
5: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

Noc je nejtemnější vždy, než přijde úsvit. Řešení je bojovat, nehledat únik. Klidně se plazit, ale nezůstat jak solnej sloup. Vím, jaký je být sám, jaký je to běžet tmou. Světla zhasnou, vím, že nechceš klamat. Nejsi v tomhle sám, každý zažil nějaký drama. Sroste každá rána a přijdou lepší rána. Bolest je stará.

0: Každý ráno stojíš přede všema znova sám. S pocitem prázdnoty na světě už nic nehledáš. Podáváš ruku na pomoc, díváš se ke hvězdám a chtěl bys vysvobodit navzdory všem temným myšlenkám. Snažím se pomoct těm, co neví, jak to mají říct. Těm, co hledají cestu, stále neví, kudy jít. Co visí stejně nad tou černočernou propastí a život pro ně dneska nic dobrýho nevěří.
1: Věř, že na to nejseš sám. Nejsi první ani poslední.

Prožil jsem dny a týdny, kdy jsem nechtěl vstát ani z té postele. A byly momenty, kdy jsem sám sobě přestal věřit. Ta strašná úzkost, co se tajně krade po těle. Ta bolest duši, ta tíseň, co nejde měřit. Temno, co tě chytí, drží a nepustí. Nesmíš to vzdát, musíš stát a jít dál. A i když se zdá, že tě nikdo neslyší, nejseš na to sám, vždycky za tebou jsem stál.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Odteď už jenom Energy.
1: V tom proudu vidím jen nás dva a nevím, jestli už jsme v cíli, jestli se dál musím bát, anebo počkat už jen chvíli.

ložnici tma. No mohl jsem se splést, snad si odpustit smím. A dost bylo gest, jsme prohraná hra. Ale jak je mám snést, tak poraď mi s tím. Lásko, poraď mi s tím.

0: strážný.
1: Přestaň už brečet.
2: Dík za tu včerejší.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy. And now

mañana. Radio Energy, to je muzika. Come on,

třetí. Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.